No i što ž, doroslačo, vitajte po prvi zarano u sredan, sredina robočoho tyžnja, skoro čas žene i zarano schid sonča ti skoro, bo už o hodinu 4.53 minuty, zachid to 20.49, den dlouhý, bardzo dlouhý, z čoho ja się tišu, dumam, že vy tiš, odže zaraniščně dlouhý z dňa to 15 hodin i 17 minut.

kouzly, odletěly vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpuznám, Bože, že jsme k tebe taky, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odletěly vtáky. Odletěly kamsi daleko.